0: využívá jednotek, tak vlastně vědě končí. Irán je šíř vlastně tak Amerika, že se má to pon vlastně který je do Hapoře. Sama ve Sandrově kolikat a se tam ahoj je. Vlastně on můj den domů mazde Irán, že oče tam vlastně ty vrýmě hrnáte z toho kudu, tak je někdo ví,
1: ještě pořád. Irán a Amerika, že vidí, že aby publiky